0: bavo, maggio rap. E tvoj svet fakir. Stači su bas, bullshit, afet. Im stači kopak, prišli sa ožrať. Im stači fed, rich boy, boza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Drugi deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panín pod obočím Viki. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: zavíráme!
1: Zavíráme!
2: Reklama.
3: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěr plyn.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
3: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
4: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Reklama na Radio 1.

Krásný dobrý ráno vám přeje od mikrofonu Rádia 1 Tadeáš Háger. Dohrává vám Dogu Bagu, fa-fa-fa od Kristýna Mantis. Krásná porce optimismu takhle k snídani v tuhle šílenou hodinu, kdy jsme tady společně na frekvenci 919 FM a já vám tady teďka a tady slibuju, že vám budu hrát následující tři hodiny převážně svěží věci, které vyšly už tak nějak teďka v září, anebo maximálně na sklonku prázdnin a bude to jedna hezká záležitost za druhou, bude to jeden hudební griliáž vedle druhýho. Teď třeba to otevíráme pomocí Bass a jejich The Phone a těšit se můžete třeba taky na Actress z labelu Ninja Tune nebo na Arlo Parks, Big Room a spoustu dalších, ať už proslulejších, nebo zatím ještě ne tolik proslulejch jmen, abyste mohli zjistit, co bude frčet a co budou poslouchat všichni třeba za půl roku, protože my jsme tady trendsetři, že jo? Pojďme si to říct na rovinu.

Krásný, že jo? Jedno piano střídá druhý, takže v takovéhle něze se budeme povalovat nějak ještě chvíli, pokud teda můžete, pokud si můžete v teple domova chystat rozvláštným tempem snídaní, tak vám k tomu budeme takhle hrát. Tam se jsou teďka Withering, skladba od Actress, a potom se můžete těšit na Anthony Smirek a Godzilla Hotel. Skladba vzniknuvší ve spolupráci ještě s White 800 Girls.

I'm not sure if you're going to be able to do that.

0: Reklama Rádia 1.
1: Už je zase září.
2: Škola volá.
1: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
2: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
1: Přesně tak.
2: A kdy to letos bude?
1: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
2: Těšíme se na vás na Prodejnce, na Smíchově.
1: Více
2: na literární dům.cz.
1: Vstup volný.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
9: Svoboda. Odpovědnost.
10: Naděje. Některá slova nestárnou.
9: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
10: Celý den vás čekají diskuze,
9: slavnostní čtení,
10: odhalení Havlovy lavičky,
9: vystoupení hudebních hostů,
10: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
9: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
10: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
9: Vstupné je zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Já jsem vám sliboval poklidný vibrace už hned na začátku, kdy jsem vás tady vítal nebo se s váma zdravil. A zatím se mi to daří držet, i když je pravda, že asi za půl hodiny se to trošku zlomí, protože nás čeká průlet potom novinkama do hitparády Rádia 1, konkrétně do té české a slovenské, do velký sedmi. A tam máme nasazený divočáky, jako je třeba Berlin Manson, nebo jsou Berlin Manson. Takže tam potom asi šlápneme na plyn, ale teďka ještě chvíli takhle v klidu. Po Arrow Parks, Clio Soul a potom Ala Las a ta skladba, která vám teď hraje, tak se jmenuje

0: No.
1: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Dobrý den, tady Zoo.
7: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
6: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: Depression leads to real pain. Man, they try to call me insane. Chasing love wherever you in vain. Church. Fake friends playing my games. Trying to tell you fame is your dream. Faking their faith like they ordained. Church.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a právě jednu z těch novinek si teďka zahrajeme, Radikalizace mládeže od Berlin Manson a potom si dáme Krajana Falkrama a jeho High.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only at Celetná Theatre.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
9: Opravím free, Mateo, opravím free, Mateo.
8: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
13: Reklama na Radio 1.
14: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
15: Jak, jakou tepačku, Talovi?
14: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
15: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty
14: no,
15: vždycky.
14: No, právě, no.
15: A co s tím, jaký problém?
14: Ne, tak prostě hled.

jeden český festák měl v soupisce tyhle ty dvě jména. Jednak Hi, Haha Holky a taky Ankyho. Obě dvě formace, protože tady jde o formaci, je to Anky s Barielem, dohromady letní hity, tak si je teďka na rozloučenou s létem pouštíme.

0: He watched through the computer dinner. I have got to be honest.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonce.

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo, co

No a teď už se po smršti českých a slovenských rapperů vrhneme zase do světa, když tempo a rytmus víceméně zůstane, ale nebude do toho víceméně nikdo moc mluvit, protože tuhle věc má na svědomí Bloghead, a takže jsme zase po nějaký odmlce zpátky na labelu Ninja Tune a jmenuje se to Garbage Time a pojďte si to užít. Potom královna R&B Erika Badu ve spolupráci s The Alchemist a těšit se taky můžete na The Avalanches.

Dámy a pánové, první dáma soulu Erika Badu, The Alchemist a ještě Steve Lacy a jejich společný To The Moon.

Skvělej Trenty Moller a jeho Terrified. A teď už si budeme užívat Sonlux a jejich rozdrobenost, která se jmenuje No God Like King. Se jmenuje to z jejich novinka. Declare a Satisfied bude hrát v zápětí. Posloucháte Rádio 1, je 7 hodin a 20 minut. Ještě jednou přeje dobrý ráno, tady až.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Allergies, Lost My Soul, vám hraje teď na Rádiu 1, pak to bude Magde Marko, a je Wave Goodbye a taky Mura Masa.

0: They understand a fundamental truth. Every time you say yes to something, you're saying no to something else.
1: Reklama Rádia 1. Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín od 2 kusů 24,90 za kus pouze v pátek a vodku Sankt Nikolaus půl litru za 119,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only at Celetná Theatre.
6: Dny Marianne v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Reklama na Radio 1.
10: A teď tady ještě s přáním dobrýho rána a do auta posílám písničku s věnováním pro Mirku. Vlastně ne jednu, ale celý kupec ovázaný mašlí. Takhle začínáme s Mňaulou a jejich spoluprací s Val. Potom to bude Bonobo, potom Fred Again, Adore You a na závěr Mit Muchas. Tak to by tak nějak na cestu do práce mohlo být akorát.

Živáky, týhle skladby stojí strašně moc za to, ať už jste to viděli v podání Fred Againa, nebo třeba osamělýho Bundajera, tak jako já. A tohle to tak ještě posílám Jirce. Adore You, potom Mučas, Odmida a těšte se na spoustu dalších tracků od Bambi, Tiggy, Boys Noise, Natty, SIB, Jackassa Greenieho, Underscores, Toki Monsta. Spoustu hezkých věcí pro vás mám tady ještě v rukách.

0: Kamarádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: Tak do toho. Svezu se ze z***ního gauče dolů na podlahu, jak nějaký Bruce Willis nebo Schwarzenegger nebo podobný. Odplazím se po zemi a stoupnu si ke zdi za dveře do obýváku. Jestli vědějí, co dělají, tak první půjdou slidit sem a nepolezou hnedka nahoru po schodech. Dveře se rozlítnou.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
10: Co se to děje?
9: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
10: Tak to musí slyšet každý.
9: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
16: Reklama na Radio 1.
17: Posloucháte Rádio 1, teďka vám hraje Bambi, Level Up a potom se můžete těšit na Tigu a Boys Noise a jejich Hot Wife v remixu od Fuckers. Potom si dáme taky Pearly Gates a Meta nebo Nate Sip, Love, Love. Je 8 hodin a 13 vteřin.

Dave. Je 8 hodin a 10 minut a Netty SIB vám teďka hraje Love Love. Za chviličku se potom rozjede, za chviličku, protože to trvá 2 minuty, tenhle track se rozjede Skrillex a MPH a Mirage a taky Jackass, Greenie a Pre.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Tenhle krásný kolonádní beat je od Toki Monsta, Memory on the Run. Je o ní moc zajímavý dokument na Netflixu, mimochodem doporučuji se na ně kouknout v rámci série o tom, co je to vkus. A za chvíli si budeme hrát Everything But a Girl, Run a Red Light a taky Maxe Coopera si dáme, Flex, jeho novinka.

Hezky plynule si předali slovo Max Cooper a Everything But A Girl, takže teď si dáváme Flex. Max Cooper to dal dokupy ještě s LSB a vyšlo to na Fabriku teď asi před týdnem, tak jestli jste to nechytli od Josefa Sedla,

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy Kay z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
10: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
11: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: Olivia Tremor Control vám teď hrajou Advice from the Oceans a potom se můžete těšit na Blonde Redhead a Bloodspilled a taky Becca in the Night, takže vytváříme takovou protiváhu proti té elektronické smršti, která se odehrála na vlnách Rádia 1 v uplynulých minutách.

epický finále skladby, že jo? Blood Spilled se jmenuje od Blonde Redhead. Tuhle skladbu a všechny ostatní, který odehráli od 6 až do 9, najdete už teď na webu Rádia 1, když tak v rubrice Tracklisty. Je tam celý seznam toho, co jsem pouštěl od té chvíle, co jsem dneska vtrhnul do studia. A co i tam pouštět budu, ještě než mě tady vystřídá Bejplen, takže zjistíte, že tam je napsaný třeba i právě Back in the Night, anebo ještě dvě věci, které mám v plánu a mám je tady pro vás ve frontě, Sarah Meth a Oisin Malt a Canary. To jsou všechny věci, které stihnu během tohoto týdne. Já se na vás budu těšit zase za 2 týdny. V tom mezičase, co se neuslyšíme, tak mimochodem upozorňuji, že bude probíhat Lunch Meet Festival, tak třeba se tam potkáme. Má skvělý line-up a určitě to bude pastva nejenom pro uši, ale jako už tradičně hlavně i pro oči. Takže nenechte si to ujít. No a mějte se nádherně, hezký pátek, hezký víkend. Za 14 dní se tady na vás bude opět těšit Tadeáš Háger. Čau.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
10: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
11: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
12: Reklama na Radio 1.
13: Radio 1. Nehorázná porce kvality.
14: S malým předstihem vás po Tadeášovi velmi, velmi zdraví od mikrofonu Rádia 1 Ellen. Strávíme jako vždy společně čas až do poledne a já vám přeju krásné páteční ráno a příjemný poslech Rádia 1.

Posloucháte Rádio 1, dozněl nám Hudson Mohawk. Hráli jsme si skladbu Very First Breath, Hudson Mohawk featuring Irfane, návrat v čase do roku 2015 k jeho druhé studiovce, k desce Lantern. No a předtím taky skotský projekt, skotská dvojka Boards of Canada a ještě o 10 let dříve vyšla krásná věc Davin Cowboy, tedy v roce 2005, jejich třetí studiovka, tenkrát The Campfire Headface. No a teď je před námi tak nějaká novinka. Podíváme se na teď vyšlý, teď na konci srpna vyšlý vyšla EP Awkward Chats od Awkward Moments, obsahuje 3 tracky různých remixů a my si dáme Slowdown Chat v Maya Jane Cole s remixu.

0: Awkward Moments a Slow Down Chat, kousek, který nám právě dozněl. Awkward Moments je londýnský projekt, londýnské duo.
1: Reklama Rádia 1. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
15: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
16: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
15: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
17: Reklama na Radio 1.

Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Posloucháte Rádio 1, máme 9 hodin 23 minut a dozněla nám krásná věc od Američana Caleba Corneta, který se říká M-Track. Tohle jeho 2 roky stará deska Extra Time a z ní jsme si hráli skladbu Little Tokyo. A předtím opět zněla jedna novinka, a to od londýnských producentů a skladatelů, kteří si říkají Josh and Sam Huar Twins. Dva chlapíci, kteří se dlouho pohybovali v hudebním průmyslu, spíš v jeho pozici takových nějakých technických pomocníků s velkou láskou k filmové hudbě. Oba vlastně klasicky vzdělaní hudebníci. Josh, který hrál na piano, tak potom utekl k synťákům, když objevil Deadmau5 a Prodigy. No a Samuel zase se nechal hodně ovlivnit takovými právě filmovými skladateli filmové hudby, hudebníky typu Olafur Arnalds nebo Kiasmos nebo Bonobo. No a my jsme si hráli právě teďka vyšlý kousek s názvem Akbon Ron a před námi je další novinka, a to Heirloom. Hudebník, takový instrumentální, ambientní, postrokový projekt kytaristy Toma Brošuise. A my si dáme skladbu Oh Don't Tell v Juve remixu, taky vyšlo teď v září na labelu Anjuna Deep Explorations a Juve je zase elektronický hudebník z Tel Avivu, který shodou okolností taky je klasicky vzdělaným hudebníkem, vystudoval prestižní akademii v Jeruzalémě, tak pojďme na jeho Oh Don't Tell remix.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

Posloucháte Rádio 1, 9 hodin 37 minut a zní nám další novinka, respektive teď si dáme ty novinky asi tři v řadě. Tohle je Tim Green a zpěvačka Josefina Silveira, kousek s názvem La Yoda. No a před námi jsou Soft Cell. Věřím, že všem dobře.

Japan. Teď vyšlého The Rainbow Room EP, které vyšlo 9. září na Soft Cell Music. A pak trošku to nalomíme s Etherwoodem a jeho zářijovým releasem na labelu Hospital s názvem Haven, Etherwood a Grace Barton.

Pane, říká si Bob, je zpět jak z Hospital, s labelem Hospital, tak také je zakladatel vlastního labelu Microfunk Music a polovina projektu Abstract Elements a Microfunk Crew. Tohle je jeho novinka s názvem Rumination, která vyšla právě na labelu Hospital. Předtím to byl slibovaný Eaterovou ta zpěvačka Grace Barton a Haven. A ještě tady mám jednu další novinku, Je Batnou a Ordinary v Radio Version, taky teď zářijový release. A pak si dáme nějakou domácí záležitost, bude to Anky a Bariel, první společný léto.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Svoboda.
5: Odpovědnost.
6: Naděje. Některá slova nestárnou.
5: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
6: Celý den vás čekají diskuze,
5: slavnostní čtení,
6: odhalení Havlovy lavičky,
5: vystoupení hudebních hostů,
6: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
5: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
6: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
5: Vstupné je zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Celetná theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only at Teletná theatre.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
13: Reklama na Radio 1.

10. a čas na kulturní servis na pátek 18. září. Svátek mají dnes Krištofové, tak všechno nejlepší. A my se podíváme na festivaly, galerie a samozřejmě program Rádia 1. Festivaly Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Immediators Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. Next Wave, příští vlna, festival alternativního divadla, tance a hudby v Praze. Mercado, letošní Mercado představí na 40 prodejců s typickými produkty ze zemí Jižní a Střední Ameriky na náměstí Jiřího z Poděbrad. Galerie, Pražský hrad, Rožimberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízká. Dvě. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Národní galerie Praha, 230 let. Dogs, Radka Bodževič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, Coloredo, Mansfeldský palác. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, Vlado Majen. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichl, dědictví krve. Osmička Humpolec, Present Perfect. Otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Divadlo pod Palmovkou v 19.30, Starý bílý muž. Azyl 78 v 19 hodin má Vlast. Studio Alta v 19.30. Heart to Heart, Work in Progress. La Fabrika v 19.30, Why. V kolonce ostatní máme Rock Café, kde se v 19 hodin koná autorské čtení Lucie Vondrýskové s hudebním doprovodem Dominika Ulbricha. A ve studiu Alta od 16.30 závěrečné setkání Artist to Artist, sdílení umělecké praxe. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop Dnes Apart a Hands Reset, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

Posloucháte Rádio 1, dosněla jedna starší záležitost, vrátili jsme se o 11 let v čase s LSB a album About Tonight, které vyšlo na, není to album, je to EP a vyšlo na labelu Spearhead. My jsme si z něj hráli společnou věc z Tokyo Pros, It Finds You. Zatímco předtím to byla opět teď zářijová novinka od australské party The Avalanches. The Avalanches featuring John Glacier, Kadia Al-Hamali, skladba s názvem Far Away. No a zůstaneme ještě na chviličku právě v roce 2015, a to s Technimatic a EP Flashbulb, které vyšlo na labelu Shogun Audio, a my si dáme právě tu titulní skladbu Flashbulb.

0: uvádí audioknihu. Irvin Welsh, porno.
1: Tobě se to řekne, zlato, ty jsi ze Skotska, ty nemusíš platit školní. Odbiduj. Lorin ví, že k tomu nemůže moc říct, což mi vyhovuje.
2: Krutá pravda je, že to dělám spoustě chlapů. Ale pro nic jiného než pro peníze.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Už je zase září.
8: Škola volá.
7: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
8: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
7: Přesně tak.
8: A kdy to letos bude?
7: Pondělí, úterý, ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
8: Těšíme se na vás na Podrýmce, na Smíchově.
7: Více
8: na literární dům.cz.
7: Vstup volný.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
11: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
12: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meet Factory. Vstupenky v síti Go Out.
15: Reklama na Radio 1.

Shadow a Perception. A před námi je taky letošní záležitost, kousek, který vyšel letos v létě od hudebnice Logic 1000. Spolupráce Logic 1000 a Jam City ve skladbě Jersey.

CD Nonstop. Za elektronickým projektem Aparde najdeme už od počátku minulé dekády německého producenta jménem Paul Schrader. Jeho druhé album Hands Rest z roku 2019 ze značky Key Records zazní v souvislosti s jeho blížícím se vystoupením v Paláci Akropolis. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Skvělý Ivan Král, So Bad v remixu od Bydla. Předtím to byl Charlie Bierman, a.k.a. Breaka a Are We There. No a ještě předtím to bylo letos v červenci, vyšlý single s názvem Got Me Trippin', spolupráce Hugh Hardyho a Makota, single, který vyšel na labelu Soulvent. Teď si dáme další novinku a bude to, nebo relativně čerstvou záležitost, bude to Adam Freeland a Duncan Forbes a Stop Fighting, a pak se naopak vrátíme v čase ke klasice z Underworld.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o 2 scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Dobrý den, tady Zo.
9: Tady divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků. Černobílejch. Běhají po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
8: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
13: Reklama na Radio 1.

11 hodin 10 minut posloucháte Rádio 1, dohrál nám Jack Green a kousek s názvem Presence, předtím Over Mono a Feelings Plain. No a teď pojďme na kousek, který vyšel na konci letošního srpna, Olan a Backseat Birthday in Texas remixu.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněli nám The Chemical Brothers a skladba Go. Předtím Boys Noise, Height Up a ještě předtím Arka.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
10: Opravin free, Mateo!
9: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
13: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec, Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
14: Máš u sebe korunu?
15: Na co?
14: Na novou vanu ze Senesy.
15: Odkud?
14: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
15: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
16: Reklama na Radio 1.

Orbital a Lady Leisure, Wonky, předtím Odessa, Behind the Sun. Ještě stihneme aspoň kousek Grand Brothers, další novinky, kterou jsem vám dnes chtěla zahrát, a skladby Famara Dust v Ben Lucas Boysen, Rework, která vyšla teď v září. No a neúprostně na nás tlačí čas, protože se přiblížil čas na další kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na pátek 18. září. Jeho druhá část s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny u Bukanýra ve 23 hodin DJ Karen Kalas, Lilu také. Jazz Dog v 19 hodin, Luboš Soukup kvartet ve 22 hodin, Candlelight Focus, Čítárna Unijazz 20 hodin, Masopust a Lucky Mary. Cargo Gallery ve 20 hodin, Future Blood Volume 6, Tokyo Drift, Beata a Mes. Klub 007 na Strahově v 21 hodin, DJ Josef Sedloň. Kaštán Scéna Unijazzu ve 20 hodin, Phlegmatics a Jelení Lawyers. Rock Café v 19 hodin, Gambers Rappers a Athena Chlebová. Bike Jesus, Season Opening, DC Salas, Alfred Cital a další. Fuchs 2, Season Opening, Perk, SG Yellow, Midrama, Zuzana Hackl a další. Groove Bar v 21.30, Eda, Meat Factory ve 20 hodin, Larsen a Favorite Obsession, Lucerna Music Bar v 19 hodin, Doktor Viktor, Palác Akropolis v 19.30, Mopka a MC Dalek, Klubovna Povaleč 19.30, Parsi Bones. Filmy, Edison Film Hub 18 hodin, Odyssea v 21.30, Guru. Kino Pilotů v 18.15, Poeta v 19.30, Christoferové. Kino 35 v 18.30, Léčivé účinky sebeklamu a ve 20.30, Guru. Kino Dlabačov 18 hodin, Christoferové, ve 20 hodin, Poeta. Letní kino Keplera 20 hodin, Tvoje jméno. Letní kino Čistírna v Bubenči ve 20.30, Šťastní spolu. Divadlo D21 v 19.30, Benešův posel. Divadlo Minor v 18 hodin, Libozvuky. Švandou divadlo v 19 hodin, Ukrutně šťastní. Divadlo pod Palmovkou 19.30, Starý bílý muž. Azyl 78 v 19 hodin, Má vlast. Studio Alta v 19.30, Heart to Heart, Work in Progress. La Fabrika v 19.30, Why. Ostatní, Rock Café v 19 hodin, autorské čtení Lucie Vondrýskové s hudebním doprovodem od Dominika Ulbricha. Studio Alta 16.30, závěrečné setkání Artist to Artist, sdílení umělecké praxe. Na Rádiu 1 v 18 hodin, knižní servis v 18.10, Vintage Cool, 19 hodin, CD Nonstop, Dnes Apart a Hans Reset, 20 hodin, Shaker a ve 22 hodin, Reggae Club.

Tohle byly slíbený Grand Brothers a Famara Dust. No a možná, nevím, ještě stihneme pár kousků, jinak Douglas už se tady na vás chystá. Ráda bych ještě tady vám zahrála Catching Flies, Return to Ojai a No Such Thing. Nejraději bych vám zahrála ještě taky Patrika Bergmana. Každopádně krásné odpoledne s Dagem, to bude určitě velmi, velmi příjemné, opět jsme si společně skvěle zahráli. Moje malá pozvánka, pokud jste ze Smíchova, nebo to máte blízko na Smíchov, zítra Zažít město jinak na Nikolajce před Triko Café. Moc se těším, vždycky to tam bylo příjemné, předpokládám, že bude zas. A krásný víkend. Já se na vás těším zase příští týden. Všechno, co jsme si hráli, už je na webu Rádia 1. A za chviličku se můžete těšit na Douglase. Ahoj. Loučí se Alan.

0: 1. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
2: Dny Breno!
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na Fall, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
7: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
13: Reklama na Radio 1.
14: Jsou 12 hodin a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na legendární 91,9 FM, v Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 a v Českých Budějovicích na 102 FM. Já jsem Leo Douglas Ariane, jsem s vámi až do 15 hodin dneska a chtěl jsem poděkovat Babe LN za zase vynikající set. A taky, jako jak jsme minulý víkend hráli, to bylo taky super věc v bajku. Tak mám několik novinek pro vás a začínáme s novinkou od britskou formací Jungle. Nový track se jmenuje Come Back to Me. Jungle na Radio 1.

0: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno.
3: Co se to děje?
2: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo,
12: iPhone 17,
13: laserové projektory,
12: sluchátka Apple Beats
13: a stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Reklama na Radio 1.
16: Tak 12 hodin a 18 minut na Radio 1 a na příští skladbu jdeme do Tokia. Formace se jmenuje Central a jsou Japonci. Si myslím, že 12. členová skupina. A teď pracují na nový album a první single už vydali tento týden. Tohle je cover verzi od skupiny War z roku 1975, ale v novém verzi od japonského formaci Central. Tak japonský salsa? Ano, na Radio 1.

No a nový album od londýnská formace Ezra Collective je vynikající. Tohle je track El Corazón, Ezra Collective.

Formácia pochází z Amsterdamu, jmenuje se Gallow Street. Hvězdy evropské jako brass band scény, jako dechová hudba. Oni mají 7 různých dechových nástrojů a jeden bubeník. Jejich nový album se jmenuje Future Brass, vychází to 16. října a to bylo poslední single, než vydávají ten album, track, který se jmenuje Sen Cosmo. Předtím jsme měli novinka od Ezra Collective a jejich opravdu vynikající nový album Here Because of Hope. Pedro Gariani a skladba Sassy, předtím Akalex a MCGW Disco Baile, The Padlock Remix a japonská formace Central, Why Can't We Be Friends, cover verze od War. Mám malý problém s webem teď, jakože nemůžu přidat setlist, ale přidávám to, jakmile můžu, a stejně můžete mě sledovat na Spotify, kde mám playlist, který se jmenuje Radio 1 2026. Chtěl jsem taky poděkovat všechny ty lidi, kteří se ozývají přes naše chaty a tak dále. Adam v Malmu ve Švédsku. Ahoj Adame, ahoj do nemocnic. Wenzel přes Facebook. Další lidi na náš chat na webu Radio 1. Ivoš z Prague Gate. A třeba Fidel, a vždycky Fidel. Tak, příští skladba v takovým v podobným vibu, tohle je britská formace Orchestra Mambo International a skladba Flauta pa ti na Radio 1.

angličtině. Ale dokázali jsme The Increased Difficulty of Concentration, Celetna Theater. Gratuluju, Ondřej Fousek, za správný odpověď. Takový hlavolám, že? 12 hodin, 50 minut, 51 minut a posloucháte Radio 1 s Douglasem. A tohle je Menesix a skladba Love in Recife featuring Kamai. A mám další novinku od labelu Toy Tonics. Tentokrát brazilský producent Cleo s třema E. Nový track se jmenuje Tiki

labelu Toy Tonics z Berlína, producentka Cleo, C-L-E-E-O, C-L-E-E-O. Nový track se jmenuje Tiki, Tiki, Tiki. Oh man. 12 hodin, 56 minut, posloucháte Radio 1.

0: Reklamarádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Hned jak stvrdnu, jsem zpátky v ní, třeseme se, pumpujeme a do toho se stanicí Hackney Downs prořítí rychlík do Norviče. Odjezd 7.21. Skoro jako by nás chtěl smést sebou do východní Anglie. A ona do toho, ah, bože můj, Simone.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
6: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Williama Basinského v prostorách Gabriel Loci. Současný shoegaze Mai Alkatri a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
9: Dny Breno!
10: Co se to děje?
9: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
10: Tak to musí slyšet každý.
9: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Reklama na Radio 1.
17: Jsou 13 hodin na Radio 1 na páteční odpoledne s Douglasem. A jakmile jsou 13 hodin, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
18: Kulturní servis.
17: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, pátek 18. září 2026. Dnes má svátek Krištof, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku festivály Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Immediatus Biennale, mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice tance v Brně. Next Wave, příští vlna, festival alternativního divadla, tance a hudby v Praze. Mercado. Letošní Mercado představí na 40 prodejců s typickými produkty ze zemí Jižní a Střední Ameriky na náměstí Jiřího z Poděbrad. V rubriku Galerie Pražský hrad Rožumberský palác. Dáry pro prezidenta z daleka i z blízka. 2. Galerie Středočeského kraje. Výstava Milána Zeise. Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha. Veletržní palác. NGP 230 let. DOX. Radka Budzevič. Faust. Budzevič. Faust. Galerie hlavního města Prahy. Colorado Mansfieldský palác. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Výstava Osudy psané válkou. Československí legionáři Roztok a Žálová. Rock Café Vlado Majen. Kunsthalle Praha Memory of Touch. One. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně. Lukáš Macháček. Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Plejády Skla. Meat Factory, galerie Kostka, Julius Reichel, dědictví krve. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neo Kosmos. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Kaštán, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Novoměstská rádnice, nová generace umění. Chválský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Bystřík Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sara Konečná a Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Sektor 9 na Smíchovce na Plavce, Laura Delago, Umbrales. Galerie etc. Art, Jiří Váloch, Somethings. Galerie C12, předaukční výstava, Art for Amnesty. Muzeum Montanelli, Bedřich Dlouhý. Artium Borislavka, výstava umělců, Alessandri Svátek a Matěje Hrbka, Láska. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin vysíláme knižní servis, od 18.10 TJ Evo a Vintage Cool, od 19 hodin CD Nonstop a dneska Aparde Hands Rest, od 20 hodin Shaker a od 22 hodin Reggae Club, a to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, pátek 18. září 2026. Dnes má svátek Krištof, takže všechno nejlepší. A zpátky k nové hudbě. Tohle je novinka od novozélandská formace Flamingo Pier, který taky se chystají nový album na podzim. První single se jmenuje Be The Same. Flamingo Pier na Radio 1.

Shoutouts to Aotearoa. Novinka od Flamingo Pier se jmenuje Be The Same. Jejich nový album vychází 9. října. Jmenuje se to Woven Together. Moc se těším na to. Takový funky od Flamingo Pier. Zůstaneme na funkové vlně na příští skladbu, protože hudebník Philip Lasseter byl bývalým členem skupiny New Power Generation společně s Princem. A má nový single, který se jmenuje Shoes. Tohle je Philip Lasseter na Radio 1.

Trumpetista, bývalým členem New Power Generation společně s Prince, Philip Lassiter. Ten single se jmenuje Shoes a je to na labelu z Amsterdamu, který se jmenuje Vocal Records. A ze stejného kompilace, co vydali, nebo vydávají 2. října, mám další skladbu. Tohle je nizozemský bubeník Alexander IV. Společně s Iyama, nový track se jmenuje About Us na Radio 1.

Novinka od Alexander Shirtiho a zpěvačka Iama z Anglie. Nový track se jmenuje About Us. A najdete to na kompilaci, který vychází zanedlouho, 2. října na Vocal Records. Vocals September Sampler se jmenuje. Tak ta příští skladba je taky jako pozvánka na koncert, který se stane v neděli večer v Rock Cafe. Brazilský zpěvák Leo Medea přichází do Prahy a od jeho nový album, nebo album, který vydal loňský, z loňského roku, pardon, tak Noticias de Puglia se jmenuje ten nový album. Odtamtud mám track Bloco pra Tristeza. Tohle je Leo Medea na Radio 1.

brazilský hudebník Leo Medea z jeho alba Noticias de Puglia. To je skladba, která se jmenuje Bloco pra Tristeza. Zůstaneme na brazilské, no mimochodem, pardon, Leo Medea hraje v Praze v Rock Café v neděli večer od 8, si myslím. Tak moc se těším. Zůstaneme na brazilské vlně na příští skladbu. Tohle je João Selva a skladba Futuro na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
0: Jedna reklama.
4: No a tohle je novinka na labelu Phase Action Records. Formace se jmenuje The Andromeda Orchestra.

0: Orchestra od Robin Lee. Tohle je novinka na Phase Action Records, londýnský label. Track se jmenuje Amalia. No, je to tak. Amalia, pardon. Andromeda Orchestra na Radio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá Palmovka. www.podpalmovkou.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tayron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej.

člověk, který napsal nedávno do chatu, píše z Francouz, Vigneau-sur-Seine, ahoj, zdravíme z Francie, z oblasti Chinon. Makáme na vinici a děláme si oběd. Připravujeme pro vás víno. Oh hell yeah, jsem napsal a oh hell yeah, říkám. Tak moc se těším na letošní sklízeň z Francie. Sklízeň hudby pokračuje. Tohle je King Crowny a Zoe Kipri. Track v remixu od Wes Wyant. Track, který se jmenuje Coat On na Radio 1.

Volume 1, remixová série. Tentokrát Wes White dělá remix od King Crowny and Zoe Kipri, track, který se jmenuje Coat On. Mm. 13 hodin.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první se nám představí američtí Hey Nothing a jejich titulní věc z druhého alba s názvem

Zkušený britský producent Muramasa je tady ve spolupráci s rapperkou Ledbyer ve skladbě Nija jako novinka druhá.

0: O novinku třetí se postará kanadský písničkář Mac DeMarco. Začal pojmenovávat skladby podle toho, kdy vznikly, takže ta další věc se jmenuje 2026-0109 Wave Goodbye. Do hitparády se vrací také Will Wiesenfeld, americký producent a zpěvák, kterého známe pod pseudonymem Bass. Vydal nové EPčko, to se jmenuje Three Negative Pop Songs. A tady je skladba The Fawn. A dáváme si také další ukázku z nového alba Distance in Static od Bonobo. Talk to Me, featuring Nicole Miklis. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta vystoupí 3. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda v repríze v neděli ráno od 9 hodin. A zítra ráno od 9 hodin máme reprízu Velké sedmi. Takže máte hezký víkendový poslech po staráno. Takže máme 13 hodin 45 minut na Radio 1 a už funguje náš web, takže celý tracklist je up to date a přidávám taky ty tracky do tracklistu na Spotify. Radio 1 2026 se jmenuje. Tak ta příští skladba je novinka na labelu Inner Shaw Records. A tohle je producent, který se jmenuje Joe Peck. A nový track, který se jmenuje You Still Love Him, Don't You. A takový hezký lounge a pěkná věc na páteční odpoledne, si myslím. Tak Joe Peck na Radio 1.

Zobaczmy.

0: producent Joe Peck, původně z Anglie, teď žijící v Berlíně. Tohle je novinka na labelu Inner Shaw Recordings. You still love him, don't you?
1: You still love him, don't you?
2: V Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart uvádí Dny Marianne.
10: Dny Marianne, jo.
9: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Svoboda, odpovědnost,
12: naděje. Některá slova nestárnou.
13: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
12: Celý den vás čekají diskuze,
13: slavnostní čtení,
12: odhalení Havlovy lavičky,
13: vystoupení hudebních hostů,
12: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
13: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
12: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
13: Vstupné je zdarma.
12: Více na praha.eu.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
16: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
0: Reklama na Radio 1. No a teď jdeme do Nashvilleu. A na trochu francouzský house. Producent se jmenuje Manager Mike. Píše se MGR Mike. Jako, že má magisterský studium, já nevím. Ale Manager Mike, a track, který se jmenuje So Long, the extended mix. Get your groove on.

Disco House, French House, společně z Nashville. Producent se jmenuje Manager Mike, píše se MGR Mike. A track So Long, the extended mix, na labelu Disco Luminati Records.

světa, jak lidi ozývají z Malmu, z Francie i z Chodova. Já jsem Douglas Arianes.

No a další ukázka z nová edice Yacht House Volume 3, Yacht House Summer Volume 3 od Party Pupils. Tohle je samozřejmě Chaka Khan a track Ain't Nobody, the Party Pupils Remix. Let's go! Víkend začínal.

sme pred chvíli Manager Mike, ako MGR Mike, ale tohle je Mike Nasty. A track, ktorý sa jmenuje Infinite Jazz. Dosť pěkná vec. 14 hodín, 12 minút, posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 15 hodín. A na příští skladbu jdeme do Latinské Ameriky. Kalifornský producent z Bay Area, Northern California represent. Jmenuje se Yemanjo a tohle je novinka s ním se zpěvačkou Daniela Riojas a track, který se jmenuje Linda Sirenita, the Yemanjo remix na Radio 1.

and Danny Dana, I see. Na americký label Nervous Recordings. 14 hodin 22 minut, posloucháte Radio 1, pátek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno.
2: Čím seš starší, tím větší čočku dostáváš. Rány na tebe víc dolehnou. Vem si třeba toho Mikea Tysona v boxu, víš? Pokaždý, když se sebereš, že se ještě jako vrátíš do ringu, takovej malinkatej kousíček chybí. Takže to zase...
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Nové hlasy. Nové pohyby. Nové obrazy. Nové formy. Experiment žije. Festival příští vlna Next Wave. V Praze 18. až 24. září. www.nextwave.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na dermax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
11: Celetná theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only at Celetná theatre.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokstí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
14: Datart uvádí Dny Marianne.
15: Dny Marianne, jo.
14: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
17: Reklama na Radio 1.
18: Za trochu méně než
0: dvě minuty máme půl třetí na Radio 1 a na příští tři skladby jdeme do Španělska. Čet jsem vynikající nový článek na serveru Pigeons and Planes tento týden o nové vznikající hudební scéna, indie scéna ve Španělsku a mám pár ukázek od tamtač. První track má takový hezký překvapující guest stars. Pamatujete si písnička Acerehe Las Ketchup? Jako velmi známá písnička v nultých letech. Las Ketchup jsou zpátky s producentem Rusowski. Společně s Las Ketchup mají single, který se jmenuje Johnny Glamour, Rusowski and Las Ketchup na Radio 1.

Grusowski and Last Ketchup a skladba Johnny Glamour. A tohle je další ukázka z té stejné scény. Ralphie Chu společně s Up Here a track, který se jmenuje Baby, Baby.

Tento týden vydal server Pigeons and Planes článek od Sofia Rose Minegino, který má titul Spain's New Emotional Underground. Nejdřív jsme slyšeli Rusowski and Las Ketchup a skladba Johnny Glamour a pak Ralphie Chu a Up Here a skladba Baby Baby. Něco se děje ve Španělsku, píše na ten článek na serveru Pigeons and Planes. A zůstaneme ve Španělsku na příští skladbu, protože tohle je ukázka z nová kompilací, která vychází za nedlouho, která se jmenuje 13. listopadu. La Ola Nocturna, Experimental Songs and Deviant Pop from the Spanish 80s. Tak tohle je formace Ataque de Caspa a skladba La Pesca. Tak Španělsko v 80. letech na Radio 1.

Nová kompilace se jmenuje La Ola Nocturna a mapuje deviantský pop ve Španělsku v 80. letech. To bylo formace Ataque de Caspa a skladba La Pesca. Celý album vychází 13. listopadu na labelu z Ženevy Bongo Joe Recordings. Tak moc pěkná věc a fascinující scéna. Byl jsem výměnný student v 80. letech v Madridu a opravdu bylo něco ve vzduchu tam v té době, což bylo moc pěkný. Bylo mi 14 a to bylo úlet. Ale to je vyprávěný na jiný den. Jdeme ze Španělska do Quebecu, do Montrealu na příští skladbu. Kanadský producent Poirier si chystá nový album a už vydal první single, který se jmenuje Bring Back the House Keys. Tohle je Poirier na Radio 1.

kanadský producent Poirier, Ghislaine Poirier se jmenuje. A tohle je nový single Bring Back the House Keys. Těším se na celý album. Minulý týden hrál na velký festival Mutech v Montrealu. Tak Poirier pro vás. Teď jdeme do Mexico City. Legendární label NAFI, N-A-A-F-I, vydal, si myslím, před dvěma, třemi týdny kompilace Pirata 7, sedmá edice, takový bootleg remixy. A tohle je remix od producent, který se jmenuje Jamie, a tohle je Kali Uchis a skladba Muevelo, The Jamie Bootleg, NAFI na Radio 1.

Kali Uchis a skladba Muevelo, The Jamie Bootleg. Najdete to na kompilácii Pirata 7 na mexický label NAFI, N-A-A-F-I. Příští týden jako součást Lunch Meat Festivalu hraje producent spojený s NAFI, který se jmenuje Imabs, I-M-A-A-B-S. Moc se těším na tohle. Taky hraje Debit a moc se těším na jejich oba vystoupení je celý Lunch Meet samozřejmě. Ale mám ještě pár skladeb a teď máme 14 hodin 48 minut na Radio 1. Znamená, že můj čas s vámi vypršelo. Bylo mé ctí zase hrát pro vás na páteční odpoledne a těším se na příští sobotu ráno od 6 do 9, kdy hraju. A nebo za dva týdny zas tady na vlnách Rádia 1. Celý tracklist už je skoro up to date, za pár minut bude kompletní. Pak ten tracklist na Spotify Rádio 1 2026. Jmenuji se Douglas Arianes a těším se na další vysílání. Hezký víkend, ahoj. Mimochodem, tohle je Your Mom a skladba Shake the Thing. Pak bude Whitney Houston versus Eric Rugg a skladba It's Not Right But It's Okay, the Sam Redmore version. Okay, už jdu. Ahoj. Shake the thing.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
15: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září.
16: Reklama na Radio 1.
17: Příjemné páteční odpoledne ze studia Radio 1 dnes výjimečně především posluchačkám a posluchačům Rau Palury. No a víkend odstartujeme se Slum Village. Raise it up. Raise it up.

Trojice z Detroitu, kterou tvořili rapeři Baton, T3, no a také rapper a producent J Dilla. Dva z nich už nejsou mezi námi. Slum Village, skladba Raise It Up z disky Fantastic Volume 2 z roku 2000. No a teď už novinka od americké zpěvačky Tina Shea. Už několikátý single z ohlášené nové 8. studiové desky Popstar, která vyjde příští pátek. Single s názvem Pillow Fight.

0: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options.
1: Hey boo, I ain't heard from you. You must be busy. You better not be entertaining nobody. Call me as soon as you get this. You know we share locations, so don't make me pop up on your ass. Love you, bye.
2: Reklama Rádia 1.
3: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
10: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planel.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
12: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Reklama na Radio 1.

0: life will give. What I need, but I know what I want, and that's entertainment and Coca-Cola and a kiss.
1: No, producentovi a hudebníkovi z Belfastu Jamie Foliot Nelsonovi, který vystupuje pouze jako Foliot, a čerstvému singlu Sided z chystaného debutu Gree a ještě před reklamou třeba odehravší All Hill, Whitey, rapera z Delver, společně s producentem DJ Manifestem, Plug Motivation 101 z desky Soul in the Mirror a také Eriky Badu a The Alchemist. Tu máme dvojici ze Severní Karolíny, Sylvan Esso a jejich alternativní pop z čerstvého alba O Unlimited, otvírák Entertainment and

Tolik Jasper Marsalis alias Slosson Malone One a jeho cover verze skladby Porcelain od Red Hot Chili Peppers, která je tuším k nalezení na jejich albu nebo dvojalbu Californication. Tohle už jsou londýnští Ezra Collective, kteří právě dnes vydávají nové album Here Because of Hope, a to je single All I Need se zpěvačkou Leonou Lewis.

0: trocha šedesátkového soulu v podání americké zpěvačky Gabriely Silmy, která po 13 letech bude vydávat nové album zhruba za 3 týdny.
1: Letos slavíme 35 let od získání licence Rádia 1.
0: Ta deska se bude jmenovat Pure Love a tohle byla ukázka Pieces. Teď už folk-popové sourozenecké duo z Philadelphia Sam and Louis Sullivan. Album Love and Devotion, které vyšlo v půlce letních prázdnin, ukázka Down on Love.

0: tvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

švýcarská hudebnice Daniela Weinmann alias Odd Beholder s novinkou Thank You For Shopping With Us v 15 hodin 39 minut na Rádiu 1 a další evropská záležitost, tentokrát v podání bulharské zpěvačky a písničkářky usídlené v Berlíně, Denici Todorové alias Dena, společně s producentem Filipem Lauerem, jako Dena and Lauer, vydávají v tuto chvíli, nebo v těchto dnech, no už je to pár týdnů naspátek, možná i měsíců, skladbou Same Door.

texaský hudebník s irským jménem Rory O'Brien, to je Odej, skladba Notice You Would Know z aktuálního alba Moir, Moir, Moir. A teď už trocha elektroniky v podání projektu Tiva, který jsem zaregistroval na britské značce Blue Tapes se singlem I Keep Falling in Love.

britským tajemným projektem Tiva jsme se dostali až do hyperpopových vod. Teď nás čekají Australané The Avalanches, kteří se 16. října vrátí s novým albem No Bad Memories, plném slavných hostů. Na posledním singlu Far Away si zahostovala britská rapperka John Glacier a produkce se ujala Kacha Al-Hanaf.

teď si dáme novinku nasazenou ve včerejším vydání Hitparády Rádia 1 v podání producenta Muramasa Alexandra George Edwarda Crossena a zpěvačky Led by Her v retro jungle skladbě Ninja.

0: pro kamaráde a jedno.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Sagi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
14: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
16: Reklama na Radio 1.
17: No a od lomených beatů zase k klasickému houseovému zvuku v podání Chrise Alfara alias Free the Robots. Skladba Block Party.

Posloucháte Rádio 1, 4 minuty po 16. hodině, od mikrofonu vás zdraví Rau Upalory. Tohle to je představitel současného newyorského footworku DJ Swisha a jeho červnový release EPčko Best of Luck a skladba Kiss and Fly. Následovat bude americká rapperka Tierra Whack z její poslední desky Wax Museum. Pouštím ukázku Flowers a potom ještě rapper Vicky, taktéž letošní album, které vyšlo v červnu, Ancient History a skladba One Time.

Kalifornský producent, držitel Grammy Dahy, vydal na konci srpna letošního roku debutovou desku plnou hostů, se kterými spolupracoval v minulosti, od Kendricka Lamara, Vince Staplese, Obong Jayara nebo Childish Gambina, třeba k Ravin Lené. My jsme si z desky, která má název Black Boy Alternative, pustili skladbu They Don't Know Me, stojícím mezem. No a teď už hudebnice ze Spojených států Kaylee Runciman alias Boyhood, která bude příští měsíc 23. října vydávat album, už své čtvrté, I'll Dream Instead. A tady je single Sparkle Dub. I'll Dream Instead s podtitulem. No a potom už nás čeká kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: 16 minut po 16. hodině nastal čas na reprízu druhé části kulturního servisu pro dnešní den, tedy pátek 18. září 2026. Svátek slaví Kryštof, takže všechno nejlepší. A tady už jsou kulturní nabídky, co se týká koncertů, tančíren, filmů, divadel a také něco málo ze sekce ostatní. Začneme tedy koncerty a tančírnami. U Bukanýra ve 23 hodin zahrají DJs Karen Kalas, Lilů také, nebo teď, těžko říct, Jazz Dog v 19 hodin, Luboš Soukup Kvartet a ve 22 hodin Candlelight Fickles. Čítárna Unijazz ve 20 hodin Masopust a Lucky Mary. Cargo Gallery ve 20 hodin Future Blood Volume 6, tentokrát z Tokyo Drift, Beatou a Mess. V klubu 007 na Strahově můžete vyrazit v 9 hodin na našeho kolegu DJ Josefa Sedloně. Kaštan scéna Unijazzu ve 20 hodin Phlegmatics a také Jelení Lawyers. V Rock Café v 19 hodin Gambers Rappers a Athena Chlebová. Bike Jesus Season Opening, DC Salas, Alfred, Čitel a další. Ve Fuchs 2 Season Opening Perk, SJ Yellow, Midirama, Zuzana Hakl a další. Groove Bar ve 21 hodin a 30 minut Eda. Meat Factory ve 20 hodin Larsen a Favorite Obsession. V Lucerna Music Baru 19 hodin Dr. Viktor. V Paláci Akropolis 19.30 Mobcat a MC Delek. A klubovna Povleč má ve svém programu v 19.30 Percy Bones. Filmy Edison Film Hub v 18 hodin Odyssea, v 21.30 Guru. Kinopilotů v 18.15 Poeta, v 19.30 Kristoferové. Kino 35 v 18.30 Léčivé účinky sebeklamu a ve 20.30 Guru. Kino Dlabačov v 18 hodin Kristoferové a ve 20 hodin Poeta. Letní kino u Keplera ve 20 hodin Tvoje jméno. A letní kino Čistírna v Bubenči ve 20.30 Šťastně spolu. Divadla, divadlo D21 v 19.30 Benešův posel, divadlo Minor v 18 hodin Libozvuky, Švandovo divadlo v 19 Ukrutně šťastně, divadlo Pod Palmovkou v 19.30 Starý bílý muž, Azyl 78 v 19 hodin Má vlast, Studio Alta 19.30 Heart to Heart Work in Progress a La Fabrika v 19.30 Why. To už se dostáváme k sekci ostatní. Rock Café v 19 hodin nabízí autorské čtení Lucie Vondrýskové s hudebním doprovodem od Dominika Ulbricha. No a pokud jste někde poblíž studia Alta, tak v 16.30, zhruba za 20 minut, začne závěrečné setkání Artist to Artist, sdílení umělecké praxe. Na rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, 19.10 Nonstop, ve 20 Shaker a ve 22 hodin pořad Reggae Club. Tolik kulturní servis, zpátky k hudbě. Tohle to je Sam Eastgate a jeho projekt LA Priest z aktuální desky Into the Sky. Právě teď na Rádiu 1 zazní skladba No Other.

0: 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Irvin Welsh Porno. Ty víš, co bych ti radil, kámo? Sorry, Marku, ale je to pekelná kráva. A tobě dělá ze života taky peklo. Měl by si užívat jako nikdy. Pití, roštěnky, drogy. Hele, podívej se na mize tam venku. Zavrtí hlavou. Je starší než my dva. Život máš jenom jeden, člověče.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Už je zase září.
6: Škola volá.
5: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
6: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
5: Přesně tak.
6: A kdy to letos bude?
5: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
6: Těšíme se na vás na Podaňce, na Smíchově.
5: Více
6: na literární dům.cz.
5: Vstup volný.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní?
12: Opravím free, Mateo, opravím free, Mateo.
11: Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane.
13: Born and raised in Chicago, 25 years, never ran into the bitch once.
11: Stand up a bicepsy. 24. září v divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
14: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
15: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only at Celetná Theatre.
16: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
17: Co se to děje?
16: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
17: Tak to musí slyšet každý.
16: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
17: Podmínky akce u obchodníka.
16: Breno. Podlaha dělá domov.
18: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
20: Právě nyní můžete získat skladové vozy Volkswagen Tyron nebo Tiguan se slevou až 22% při financování od Volkswagen Financial Services. Získejte prostorný a spolehlivý rodinný vůz Volkswagen za hotové nebo i na operativní leasing. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první se nám představí američtí Hey Nothing a jejich titulní věc z druhého alba s názvem H.

Zkušený britský producent Muramasa je tady ve spolupráci s rapperkou Ledbyer ve skladbě Nija jako novinka druhá.

0: O novinku třetí se postará kanadský písničkář Mac DeMarco. Začal pojmenovávat skladby podle toho, kdy vznikly, takže ta další věc se jmenuje 2026-0109 Wave Goodbye. Do hitparády se vrací také Will Wiesenfeld, americký producent a zpěvák, kterého známe pod pseudonymem Bass. Vydal nové EPčko, to se jmenuje Three Negative Pop Songs. A tady je skladba The Fawn. A dáváme si také další ukázku z nového alba Distance in Static od Bonobo. Talk to Me, featuring Nicole Miklis. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta vystoupí 3. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Novinku od Villa Wiesenfelda a jeho projektu Bass s názvem The Fawn si pustíme za chvilku. Ještě předtím čerstvý remix skladby Lose My Cool od Eli Minus a Nika Leona, který obstaral projekt Gedra.

Licked Bass a single The Phone, aktuálně nasazený co by novinka do hitparády Rádia 1. Můžete pro ní hlasovat po celý týden až do příštího čtvrtka. No a teď jeden navrátilec, britský producent George Fitzgerald a jeho typicky emotivní housík ve skladbě The Ladder.

0: Halo? Co? Na co? Ne, já jsem přeladil na Rádio 1.
1: No a na Rádio 1 v 16 hodin 50 minut se právě teď rozeznívá single With Ending Darrena Cunninghama alias Actress. Jehož nové album Radical Frame vychází právě dnes na značce Ninja Tune.

Zatím jsem neměl příležitost se ho poslechnout, ale určitě se k tomu přes víkend dostanu a příští úterý v tradiční vysílací směně třeba zahrajeme i něco mimo singlů z téhleté desky. Teď už ale skladba With Ending Actress.

Thank you.

Spirit.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Dobrý den, tady Zoo.
3: Tady divadlo minor. Máme tady asi 80 tučňáků. Černobílejch. Běhají po schodech, po sedačkách. Vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně... Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
2: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v divadle Minor. Minor.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
15: Reklama na Radio 1.
16: No a minutu před 17. hodinou už se rozeznívá skladba Blinded producenta a DJ Chrise Sadlera, který je původem tedy z Velké Británie, nicméně v Česku je usazen takřka 30 let, je to možné. A teprve nyní vydává svůj debut Spectrum, který vyšel už v půlce srpna. Žánrově pestrá záležitost. Tady to je Blinded, novinka nasazená do Velké sedmi. Blinded by the lights, just killing time.

a po manchesterském projektu Silver Wing Killer a skladbě World Star tu máme dvojici Groove Armada, která se v srpnu vrátila s EPčkem Body Action, které mě tady překvapilo svojí kvalitou, pořád si udržují poměrně vysokou laťku, pánové. Tady to je titulní skladba. Možná tak trochu v duchu jejich klasiky Super Stylin'.

Tolik Groove Armada, Body Action na Rádiu 1, 17 hodin na 10 minut. Teď si pouštíme ukázku z aktuálního vydání kompilační série Fabric Records, Fabric Life Select s pořadovým číslem 8. Track Ginkgo Dub, podání projektu Streeton.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
12: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
13: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
15: Reklama na Radio 1.

ještě jedna čerstvá klubová záležitost na vlnách Radia 1, tentokrát v podání Rochelle Jordan a skladby Around, které se remixersky zhostila producentka Shanti Celeste.

Rochelle Jordan Around v Shanty Celeste remixu a teď už trošku žánrově jinde společně s debitantem na značce XL Recording, debutový single chlapíka, který se říká Lancer, skladba s názvem Too Late pro fanoušky třeba Dina Blanta nebo Holy Other.

0: CD Nonstop.
1: Za elektronickým projektem Aparde najdeme už od počátku minulé dekády německého producenta jménem Paul Schrader. Jeho druhé album Hands Rest z roku 2019 ze značky Key Records zazní v souvislosti s jeho blížícím se vystoupením v Paláci Akropolis. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

lekce mandarinštiny v podání Heleny Gao ve skladbě Laoši. A ještě předtím Amil Raja, Dicky. Dva letošní singly z poloviny roku. A teď zase jedna čerstvější věc, jenom pár týdnů stará záležitost podání producenta Toma Hunta alias Pearly Gates ve skladbě Met.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. Dnešní první novinka je ze Slovenska. Berlin Manson a písnička Radikalizácia mládeže.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na koncert Zuzaně Navarové do nebes, který se koná 14. a 15. listopadu v Nové Spirále.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Za 3 minuty bude 6:15. Mně už nezbývá, než se s vámi pomalu rozloučit a poděkovat za poslech. Dnes tedy výjimečně za Jirku Štefla vás pátečním odpolednem provázel Rao Palury. Na úplný závěr do 18. hodiny stihneme 3 skladby. Ta, která už se rozeznívá, je z půlky 90. let. Jedna klasická věc deep houseového ražení v podání projektu Spacer 4, za kterým stojí britský producent James Zeitr. Skladba Široko z eponymního EPčka z roku 97, potom pokojíčkový projekt Homeshake, volume 6, item 94 a na úplný závěr projekt Oral Float, Gone Forever, co stojící Kim Sander.

skladbu, kterou najdete na albu Beautiful Someday z roku 2005. Ještě jednou se tady s vámi loučí Rau Plory a budu se těšit příští úterý po 12. tedy v tradičním vysílacím čase naslyšenou. Uživejte víkend, mějte se fajn.

0: tripping, but I was lying down on the bed and I opened my eyes and I see this.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
12: Reklama na Radio 1.
13: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze internetového literárního časopisu e-literatura se budou věnovat dvěma knihám z oblasti non-fiction. Nejprve pozoruhodná publikace historičky Lenky Veselé, nazvaná jednoduše Švédská knižní kořist z českých zemí, která se zabývá švédským loupením za 30leté války. Jak podotýká recenzent knihy Tomáš Masař, autorce se podařilo prozkoumat tento fenomén i z mnoha nových úhlů pohledu, které často odkrývají dříve netušené souvislosti. Hned v první kapitole autorka nastiňuje motivace, které vedly švédské panovníky k systematickému rabování knihoven ve střední Evropě. Nejednalo se o náhodné loupení, šlo o pozvednutí švédské vzdělanosti, o příspěvek ke kulturnímu rozvoji celého národa. Už samotná snaha Gustava II. Adolfa vytvořit právní rámec, který by opravňoval konfiskovat knihovny v obsazených městech, ukazuje, že v tomto případě nešlo jen o finanční obohacení. Švédové knihy do svých knihoven prostě potřebovali a tak se rozhodli si je opatřit. Následně čtenář získá podrobné informace z jednotlivých měst, ze kterých byly významné knižní sbírky uloupeny. Od prvních knih ukořistěných v Chomutově v roce 1631 přes Mikulov a Olomouc až po notoricky známé drancování levého břehu Prahy v létě a na podzim roku 1648. Autorka zde přináší fakta nejen o tom, které knihovny a kdy byly odvezeny, ale mnoho dalších důležitých informací. Od strategie a plánování, jejichž součástí, byli i speciálně určení úředníci, kteří měli dohlédnout na hladký průběh celého procesu, až po příběhy jednotlivých knih, a to před i po jejich přesunu do Švédska. V závěru se autorka věnuje osudu české kořisti po skončení 30leté války. Dějné zvraty mnohé knihy v průběhu staletí zavlály do různých koutů Evropy a nyní se nacházejí v soukromých sbírkách, knihovnách nebo archivech po celé Evropě. Ale nemálo z nich dodnes čeká na své znovu objevení. Opomenuty nejsou ani české snahy o restituci ukořistěných knih a listin. Od prvních pokusů šlechticů až po cesty předních českých jazykovědců a historiků za švédskou knižní kořistí na konci 18. a v průběhu 19. století. Zpět do Čech a na Moravu se však vrátilo jen velice málo z těchto knih. Ale možná je to tak i dobře. Jak Veselá trefně poznamenává, mnohé z nich totiž unikly spálení během rekatolizačního období. Ve svém rozsahu jde o jedinečný počin, který pomáhá čtenářům odkrývat nejen osudy samotných knih, ale zároveň je seznamuje s knižní kulturou 17. století. Navíc zmíněnou sérii drancování umně zasazuje jak do švédské, tak do české kulturní paměti. A tak uzavírá Tomáš Masař svou recenzi knihy Lenky Veselé pro časopis iLiteratura. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Druhou knihu v našem dnešním výběru napsal britský publicista Duncan Madden. Jmenuje se Nalezeno v překladu a věnuje se etymologii názvů různých světových zemí. Recenzent iLiteratury knihu označuje jako fascinující lingvistickou cestu kolem světa a jen lituje, že se mezi zkoumanými názvy neobjevuje také Česko nebo Slovensko. Zatímco v případě Evropy lze velkou část názvů odvodit ze jmen národů, které dané území obývají, představují názvy mimo evropských států často velkou výzvu nejen kvůli odhadnutí významu jejich názvu, ale i z hlediska výslovnosti a někdy též pravopisu. Ocenění si zaslouží zejména skutečnost, že Madden je své snaze přijít původu názvů jednotlivých zemí na kloub skutečně důkladný. Obvykle se nespokojí s prostým vysvětlením typu Dánsko se jmenuje Dánsko, protože v něm žijí Dánové, nebo že název Bolívie pochází od osvobozeneckého generála Bolívara, ale snaží se dopátrat i význam slova, od něhož daný stát své jméno odvozuje. Někdy se přitom dostane až k dosti kuriózním významům. Například u Tanzanie snaha rozluštit názvy Tanganyika a Zanzibar, jejichž kombinace dala státu vzniklému jejich spojením nový název, nakonec vyústí v poměrně kostrbatý, leč poetický překlad Země, kde s lidmi černé pleti z pobřežní oblasti vplujete do jezera s klidnou hladinou. Význam názvů některých zemí ovšem navzdory jeho snaze zůstává i nadále záhadou. Nejedná se přitom zdaleka jen o exotické země typu Peru, ale třeba i Finsko. U řady mimoevropských států věnuje autor pozornost i jejich názvům z koloniálního či obecně staršího období. Čtenáři se tak dočkají i vysvětlení názvů jako Ceylon, Dahomey nebo Siam. Škoda jen, že Madden v knize zcela ignoruje celé regiony, zcela pomíjí třeba státy saharské Afriky, Balkán, evropské pevninské mikrostáty a s výjimkou Ruska i celý bývalý východní blok, respektive jeho evropskou část. Pro zvídavé čtenáře všech věkových kategorií s trochou pomoci je text srozumitelný i dětem zhruba od 10 let věku, se každopádně jedná o zajímavé čtení, které umožní rozšířit obzory a zároveň naznačí, jak úzce omezené je naopak někdy měli naši předci, když se vydávali objevovat a kolonizovat nová území. I v případě některých obecně přijímaných pravd o vzniku názvů určitých zemí, autor ukazuje, že možná nemusí být všechno tak nutně jasné, jak si myslíme. Název Island nutně nesouvisí jen s ledovou pokrývkou ostrova. Norsko není jen severní cesta a slovo Venezuela lze vyložit i jinými způsoby než jen odkazem na italské Benátky. Společný příběh, který vypráví názvy na dnešní mapě, umožňuje lépe pochopit dnešní, v mnoha ohledech komplikovaný svět. A tak uzavírá Martin Liška svou recenzi knihy Duncana Maddena Nalezeno v překladu pro časopis e-literatura. A to je z dnešního knižního servisu vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
14: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
15: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Rádio 1.cz/knižní servis.

0: Palvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Pajsšuvix, Rádio 1. Jestli je to fakticky tak, tak to znamená...

Druhá polovina září, ve školách padají veselé koule a už se nám zase natahují Spanělé a vážení. Skvělá solová zpěvačka Ann Cole předvedla skladbu Summer Nights rok 1958. Má oblíbená hvězda na sklonku své kariéry. Nás hezky na začátek pohladila. Další začal jako harmonikář Slim z Louisiany a skončil jako Slim Harpo v Louisianě. Jeho skladby hrály snad všechny anglické kapely 60. let. Jednoho dne budeš litovat je z roku 1959. Po něm to bude Ruth Brown, Too Many Men 1953. Po ní následuje klíčová osobnost propojování rytmem blues a rock'n'rollu, Mickey Kidar Baker, skladba Steamroller 1964. Po něm Američan, co dobil Kanadu, Ronnie Hawes a jeho 40 dní 1950. A závěrem originál Hippie Hippie Shake, autor a zpěvák Chan Romeo. Stejný to rok.

0: V roce 1968 postavila firma Fania Records orchestr s názvem Fania All Stars, neustále se měnící sestavu umělců, kteří byli v té době považováni za jedny z nejlepších latinoamerických interpretů na světě. Uslyšíte skladbu Son Cueno y Bugalú, nahranou ve stejném roce v klubu Red Garter. Čeká vás 8,5 minuty autentické jízdy.
1: And this time we're going to feature some of the members of the Ray Barreto band. And I'm going to let Ray Barreto make the introductions. Ray?
2: Thank you, John. Ladies and gentlemen, there are a lot of fine young talents coming up today. And we feel very fortunate in having what I believe is one of the fine young drummers on the scene. Please give a nice round of applause to Mr. Orestes Vilató. Yeah. We're going to feature Ori. And we're going to feature my singer, Mr. A. Santiago, Alberto Santiago. Yeah, baby. A little composition of mine entitled Son, Cuero, y Bugalú, y'all. Yeah?
3: Yeah, baby.
2: Blues.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Rock'n'rollový ambient Viléma Basinského v prostorách Gabriel Loči. Současný shoegaze mají Alchatry a Segi Bodegi známý jako Kiss Facility. A citlivý pop se smyslem pro každodennost Razy K z berlínského labelu Pushin. Víc info na hardnoise.cz.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Lístky kupujte na Resident Advisor.
10: Reklama na Radio 1.
11: Ča, ča, ča. Lintičku mají DJ Ivo.
12: Bugalu symfonie dozněla a dnešní vintičku zkrátila na 14 kousků. Slyšíme dál. Johnny Otis Orchestra se skvělou zpěvačkou a krasavicí Marcy Lee, kterou tato píseň dostala v roce 1959 na 52. místo v Billboard. Po ní to bude úvodní skladba filmu La Bamba, Bo Diddley, Who Do You Love? A nakonec rytm bluesová zpěvačka Stella Johnson, nahrávající v New York City ve stejném roce, zpívá Jo Zlato, Yeah Babe.

0: Hey, pussycat.
1: Who, me?
2: Not you, hound dog.

Podíglová zábava proběhla. Aggie Jukes, velká žena, co milovala blues, Swing Low Sweet Cadillac 1957. Po ní první single čtyř mladých mužů, Four Young Men, You've Been Touch Me 1961 a poslední Jazz Street se svým jediným singlem Who Me 1958. Je to právě 60 let, co parta teenagerů, dětí migrujících mexických zemědělců, uprostřed Michiganu zrodila skladbu plnou hypnotického efektu, který vás naplní radostí a pomohla vynalézt garážový rock, který inspiruje umělce až do dneška. Album 96 Tears strávilo 9 týdnů v americké Top 10, jeden číslo 1. Stejnojmenná skladba mexicko-americké kapely Question Mark and Mysterians se stal druhým nejlepším singlem toho roku, hned za California Dreaming před Four Tops, Supremes, Rolling Stones i Beatles. Zázraky se dějí, radujme se a příští pátek zde.

0: Vintage Cool by DJ Evo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimi komedie Christofferové v kinech od 17. září.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only at Teletná Theatre.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
9: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
10: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
11: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
11: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
11: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Je tu pátek 19. hodina a je tu s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s elektronickou deskou a padl výběr na německého producenta Aparde a jeho celkově třetí desku, respektive druhou pro značku Key Records, kterou vydal v roce 2019 pod názvem Hands Rest. My si tohodle talentovaného německého producenta na poli takové melancholické techno-elektroniky nabízíme v CD Nonstopu ne poprvé a tentokrát v souvislosti s jeho návratovým živým vystoupením, který proběhne už příští týden v rámci Music Infinity jako náhrada za kapelu Sius, která bohužel kvůli vízum nedorazí a vy ho uvidíte společně také s berlínským cinematicko-jazz tribo projektem 505 Palác Akropolis. Aparde vlastním jménem Paul Schrader je uznávaný německý hudební producent, který vystupuje od počátku minulé dekády jako live act. S muzikou začal už koncem předminulé dekády a jeho první nahrávky se začaly objevovat na počátku té minulé, kdy se objevila jeho prvotina EP s názvem Distance na značce Dusted Wax Kingdom, které bylo ještě víceméně ovlivněno IDM a downtempo i elektronickými vlivy. O rok později už v říjnu roku 2011 si vydává na svém vlastním bandcampu také své první album Golden Barricaden, které nabídlo celkově 11 klubových už tracků. Tenhle ten rodák z městečka Wolfgast, ročník 87, Paul Schrader a Aparde, se pak objevil v roce 2012 s dalším EPčkem Monochrome přes svůj bandcamp a zároveň také i čtyřskladbovým dalším dílkem Wind in den Duene, které vychází na značce Kelle. No a na sklonku roku ještě stíhá další EP s názvem Clouds der Erzähler, či EPčko Amnesie. Po tříleté odmlce se navrací Aparde na scénu v roce 2015, a to několika releasy, a to hned z kraje roku na značku Still for Talent s EPčkem Loom, čtyřskabovou výbornou klubovou kolekcí, a zápětí i šestiskabovým dílem Dialog pro značku 5 Kelle. A na následující rok pak můžete najít v jeho diskografii EP s názvem Dim pro label Lenient Tales, či další EPčko s názvem Mark, který šlo v prosinci také na této německé značce Lenient Tales. No a v roce 2017 pak vychází jeho první spolupráce s labelem Christiana Lefflera Key Records, album s názvem Glass, který už jste v CD Nonstopu také slyšeli, celkově 10 nahrávek, na kterým spolupracoval také s vokalistkou Annie, či projektem Brigade, a vy jste ho poprvé v Praze viděli na festivalu Spektakuláre o rok později v roce 2018, kdy se představil naživo v Meat Factory. Vy dnes uslyšíte jeho dílko z roku 2019, albový počin s názvem Hands Rest, celkově třetí album, druhé pro značku Key Records, které nabídlo 8 nahrávek, a to včetně singlů jako Hands Rest či No Need. A doplním, že k této desce vyšly také vydařené remixy o rok později v roce 2020, kde najdete předělávky od výborných projektů jako Luzin, Robot Koch nebo také německého veterána Rude Hegelsteina. Zároveň však Aparde také je vyhledávaným remixérem. Vy najdete jeho remix pro skladbu Undone od Forbotten Berlin projektu, také pro německý projekt Lambert, či následující rok také pro Natašu Polke. No a v roce 2021 pak také vychází nejdříve jeho single Know You, to bylo v únoru, a po dalších singlovkách z jara jako Shift či Hole se pak objevuje čtvrté studiové album, třetí už pro značku Key Records s názvem Alliance, které nabídlo 8 nahrávek, včetně další ještě singlu Alice. No a vy jste s touhletou poslední deskou pro značku Key Records Alliance viděli také naposledy naživo v Praze v Paláci Akropolis na Spektakuláre s Janusem Rasmussenem v dvojkoncertu. Pak v tom následujícím roce najdete remixy od Apardeho pro projekt třeba Two Lanes, dále Listen či Teho, a také spolupráci s projektem Inele. To už bylo v roce 2024, v roce, kdy také se objevují další remixy třeba pro projekt Awaken či Theodora Walkers a také třeba Martina Rota. V roce 2024 také v létě pak vydává EPčko s názvem Draw Me, čtyřskabovou kolekci, kterou vydal přes label tentokrát Blue Marble. No a v tom roce 2024 se objevuje také jeho EP minialbum s názvem Saddest Boy Alive, které nabídlo celkově 10 nahrávek, povětšinou kratších, ale okolo 1-2 minut. A také i další, tentokrát kompilační album s názvem Ambivalent, kde najdete 19 nahrávek, které jsou spíše takovými útržky a nevydanými, needitovanými staršími věcmi, které vytáhl se šuplíku. No a na značku Key Records se pak navrátil loni na jaře, a to EPčkem s názvem Issues, tohletou pětiskabovou výbornou záležitostí, která byla předcházena singlem With Your Sleep, Každopádně Aparde je vyhledávaným remixérem i doposavat. Dokázal to právě loni třeba remixy pro Frank Hopkinse, Suen či Maria Basel. Každopádně v současnosti také už připravuje své nové album s názvem Empath, které právě představí naživo už příští týden 24. září Paláce Akropolis. Jak jsem řekl, support je projekt 505. My se na vás budeme těšit také s mým kolegou Standou Zimou, poté na afterparty na malé scéně. Každopádně teď už Aparde, jeho deska Hands Rest z roku 2019, a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Tyjo, ten novej Blake, to je...
2: Vojtěchu, nezačínej.
1: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
2: Prosím tě, zastav mi tady.
1: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
2: Zastav mi tady.
1: Jako tady?
2: Jo. Čau.
1: Čau.
0: Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Už je zase září.
2: Škola volá.
1: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
2: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
1: Přesně tak.
2: A kdy to letos bude?
1: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
2: Těšíme se na vás na Podlemce, na Smíchově.
1: Více
2: na literární dům.cz.
1: Vstup volný.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Bude to dobrý, bude to dobrý. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
9: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
10: Co se to děje?
9: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
10: Tak to musí slyšet každý.
9: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
12: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: How's Jose shaker in Chinese? 摇动器。

Hezký večer, Shakers označením 145, Rádio 1, Michal Pařízek, Strašnická divočina a Sony do Gallo Negro. Tohle je Cumbia, tohle je Kosmos do Smil, tohle je Corto Alto.

Ezra Collective mají venku další skvělé album Here Because of Hope, ještě předtím trochu nečekaný návrat Liars a teď už polští Omasta, taky se čeká nová deska, nebo June McDoom, po nich dneska to bude hodně o písničkách, prodlužují se večery, tak to jinak nejde.

Hudebník Moses Boyd je jednou z nejzásadnějších postav současné britské jazzové scény. Docela to bez něj bylo smutno, myslím, že od té desky minulé, což to 5 let, nebo možná i víc. Ale novinka Songs for Sinners vychází už za měsíc. Těšíme se. A těšíme se natolik, že se rovnou dáme ještě jednu starší věc od něj, Drum Dance, kdo by to řekl, že už je to 12 let. Radio 1, Shaker, Moses Boyd.

opět z letitých šlágrů z tančíren v Lagosu a dalších městech. Tohle byl track Serere od saxofonisty Lekana Animašauna, doufám, že jsem to přečetl dobře, asi jo, který hrával taky s Felou Kutym, ale co se tam naučil, jak jste mohli slyšet. Jsme na konci první hodiny, teď track, který nikdy nevyšel, tedy oficiálně The Bug, The Space Ape a remix The Clash.

0: lehce odložně.
1: Dablos.
2: How to say shaker in Chinese? 摇动器

Rádio 1, Shaker, Strašnická divočina, je tady druhá polovina dnešního pořadu, novinka od Chupam LT do dvojice Eplis Alvarez a Pedro Ojeda. Vysílá pravidelně z Bogoty jízlivé vibrace do celého světa s novinkou na svém Mosel Proximo Áňo, to rozhodně nebude jinak. Ještě jednou zdraví Michal Pařízek. Ahoj, teď nás čeká poněkud volnější čikákská záležitost, pak ještě Ezra Kolektiv a další parády.

Ještě jednou Corto Alto a teď novinka Berlin Manson. Všichni to znáte nejspíš už, ale tak pustit si jednou rádiu sám sebe, tomu jsem nemohl odolat ironicky míněno. Samozřejmě upřímně vlastně vůbec pořád nevím, co si o tom myslet. Divný pocit.

blížíme se pomalu k závěru, před námi je poslední blok, dáme si trochu vzpomínek, nejdříve na normalizační Bratislavu, pak na čerstvě postfrankovské Španělsko, písničky Kam se podíváš.

Krásná nová věc od River Mounts a jsme téměř úplně na konci. Čeká nás neméně zasahující novinka od Rady Pete, nejdřív Holubí motř, teď Měsíce a hvězdy, co víc si přát. Mějte se parádně, krásný večer, tohle byl Shaker, Radio 1. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dobrý den, tady Zo.
2: Tady Divadlo Minor. Máme tady asi 80 tučňáků, černobílejch, běhají po schodech, po sedačkách, vůbec neposlouchají, furt chtějí jíst ryby a hlavně. Našli jsme tu opuštěné vejce. Tučňáčí vajíčko. Kdo se o něj postará?
1: Nová inscenace Tučňáci od 20. září v Divadle Minor. Minor.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
5: Co si letos zaslouží jedničku? Tvůj zrak? Teď v salonech Kodano Optik pořídíš všechny dioptrické brýle o 50% levněji. Ano, až o 50% levněji. Navštivte nejbližší salon Kodano Optik. Adresu najdete na www.kodano.cz.
6: Kdo říkal, že lidi z fitka nemůžou být vtipní? Do Prahy poprvé přijíždí Mateo Lane. Stand-up a bicepsy. 24. září v Divadle Broadway. Na Force.cz najdeš poslední vstupenky.
7: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou Zadou. Už teď na Prima Plus a v neděli večer na Primě.
8: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy.
9: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Australská písničkářka a kytaristka Courtney Barnett se vrací do Prahy. Jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně dorazí s novou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett. Už 3. října v pražské Meat Factory. Vstupenky v síti Go Out.
13: Reklama na Radio 1.
14: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

Krásný zbytek pátečního večera vám všem přeje DJ Kaja na všech pozitivních vibracích Rádia 1, ať analogových nebo digitálních, právě teď začíná Reggae Club. Já, jak jsem se trošičku nudil v těch nemocnicích, tak jsem si říkal, že vlastně vůbec netuším třeba, co dělá takový Apache Indian, kterýž to vždycky býval mým oblíbencem, tak jsem si projížděl nějaký jeho věci a něco jsem našel, takže vám dneska od něj pustím pár písniček. Nevím ani přesně, kolik jich je, ale myslím, že určitě třeba 6 nebo 7 minimálně. Pak jsem tady vybral nějaký úplný novinky, ale na druhou stranu pak zase úplně nějaký stařinky a prostě to, co jsem vám nepustil přes prázdniny, vám pustím dneska. Takže vám přeju ničím nerušený poslech Reggae Clubu Rádia 1 a to ani ne mýma řečma mezi písničkama. Prostě tohle je seriózní vysílání, že jo? Serious time, jestli se nepletu.

Jo, tak takovýhle hudbě se před 30 lety říkalo dancehall. No a teď už je tady písnička pro mého drahého kamaráda. Zdravím do Valtic.

doufám, Míšo, že se ti to líbilo. To byla Joza doprovod Little Lion Soundu a skladba Phoenix. A teď už nás čeká skladba Big Business od Vibes Cartla, který v červnu vydal album God and Time.

No a druhá ukázka z alba God and Time je titulní skladba a Vibes Cartel v Reggae klubu Rádia 1. Shall abide, shall of the Almighty.

Já jsem velkým fanouškem Apache Indiana a dlouho jsem o něm neslyšel, tak jsem začal pátrat a našel jsem věci, třeba písničku, která se jmenuje Boku Talk, kterou vydal přesně vlastně na den před 2 měsíci.

Když jsem poznal kdysi Apache Indiana, tak měl na hlavě takový ty vybroušený, vyfrézovaný pěšinky. Posléze se z něj stal takový dredas, to máme takovou tu ikonickou fotku s ním, celý svám Safari Crew. A teď, jak jsem koukal na ty jeho nejnovější fotky, tak už vypadá jako takový seriózní pán bez dredů. No, všichni se mění. A ještě o 14 dní dřív, než Bokutok, který byl typický afrobeat, vydal Apache Indian společně s Curfew skladbu, která se jmenuje Rise as One, a tady ji máte.

0: Apache
1: boy,
0: and
1: Apache.
0: Wait a minute, rude boy.
2: První část dnešního Reggae klubu Rádia 1 je vlastně jako Apache Indian Showcase. Teď vám pouštím skladbu, která vyšla v březnu letošního roku a jmenuje se My Vision. A já se jmenuji DJ Kaja a mám vás

Apache Indian byl pro mě velice zajímavý objev někdy v té polovině 90. let. Tu jeho desku jsem si koupil kdysi, aniž bych ji slyšel, tu první. Pak už jsem ho samozřejmě vyhledával. Teď se vrátíme do, tuším, listopadu loňského roku, kdy Apache Indian vydal skladbu, která se jmenuje Discrimination, Don't Want It No More. Mimochodem na webu Rádia 1 samozřejmě najdete tracklist stejně tak jako u facebookové události.

Já vám pouštím písničky Apache Indiana, který neznám, jo, aby bylo jasno. A teď se vrátíme zase do května letošního roku, kdy vyšla skladba Keep It Moving, na který se kromě Apache Indiana podílí i 94 Dreams a Aaron A.K.

Teď si ze mě dělá ta písnička srandu, protože tam ještě zbývá minuta času a nic. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, posloucháte Apache Indiana. Dnešní vysílání má pořadový číslo 1469 a já jsem si Apache Indiana vybral, protože je to můj oblíbenec a dlouho jsem o něm nic neslyšel. A ku podivu jsem zjistil, že on je strašně aktivní a vydává minimálně jeden single měsíčně. Akorát se o tom nějak kor moc nějakým širším publiku neví, tak já se to pokusím trošku víc ho zpropagovat. Ta další písnička vyšla letos 3. dubna, jmenuje se Sweet Reggae Music Bus a tady ji teda máte. A já jsem DJ Kaja, mám vás rád.

chápač Indian je opravdu jako Indián, ale ono to je jinak, on je Ind. Ale díky němu jsem taky objevil hudební styl, který mu se říká Bhangra. Tohle je skladba Dildy Rani,

No a je tady pozitivně vibrační kulturní servis, který spolu s Reggae klubem Rádia 1 připravuje portál Reggae.cz. Mimochodem, na kterým se budete moc těšit na nějaké další rozhovory z festivalu Uprising, který pro vás Michal postupně bude připravovat. No a dneska tady vidím teda jenom Reggae klub, ale ten posloucháte, pokud mě slyšíte. Ovšem příští víkend proběhnou 25. narozeniny Cross klubu a hlavní hvězdou tam bude Dub FX, takže se máte na co těšit, to bude, myslím, hodně velká party a já jako na potvoru budu někde úplně jinde, to je úplně normální se mnou. No a teďka tady vidím, že tady to relativně málo. 1. října vystoupí Toasters a Disco Balls v sedmičce na Strahově. 2. října bude další Reggae klub. A pak to začíná být trošku zajímavý, protože 8. října budou Dub Pistols a Zoo Blasters v Lucerna Music Baru. V neděli 11. bude to samý složení, tedy Dub Pistols a Zoo Blasters v Barák Music Clubu v Ostravě. 15. října ve Vršovicích v klubu Funk Station Gallery and Club proběhne party s akcem Reggae Thirst Days s Dášou Faja a Sativou a tam bude ještě někdo další. Polemix Katur se konečně dostane do Ostravy a 16. října tam vystoupí Polemici v Garáž klubu a 16. října v pátek se můžete těšit na Donovana Kinjeje a The Boss Foundation v Malostranské besedě. Ovšem pozor, v té horní galerii, kam se vejde pouze 100 lidí, takže pokud máte rádi tenhle ten styl hudby, tak Donovana Kinjeje si určitě nenechte ujít v galerii 100, teda v galerii Malostranská beseda, kam se vejde, jak jsem říkal, maximálně 100 lidí. 24. října vystoupí The Slackers, Greensmatrol a Rude Boy Rhythm, kteří budou slavit 30. narozeniny na scéně v klubu, to byste nevěřili, 007 na Strahově, což je akce pod patronací Mighty Sounds Festivalu. No a to je asi tak všechno. 19. listopadu Uragan Andrew a Reggae Orthodox a Sukulent Sound pro změnu zase na sedmičce na Strahově. A snad ještě řeknu, že Roy Ellis neboli Mr. Simarip vystoupí 26. listopadu v Malostranské besedě. Mám toho tady relativně málo, teďka koukám. No a snad se ještě něco vyvrbí, sledujte portál Reggae.cz, tam ty události tutově budou přibývat. Tolik tedy pozitivně vibrační kulturní servis a aby jsme trošku změnili styl po Apache Indianovi, tak já bych navrhoval, abychom si dali třeba takovýho Michaela Rose, to by vůbec nemuselo být špatný, jeho single Gates of Zion, který vyšel 31. července o prázdninách a tady tedy je Michael Rose, někdejší hvězda vokálního tria Black Uhuru. Posloucháte Reggae klub Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád.

přesně měsíc poté, co zemřel, tedy což bylo 14. července a 14. srpna, vyšel posmrtný singl Fantana Mojaha s názvem From

jak jsem hledal novinky a skladby, který jsem doposavádě neslyšel, tak jsem narazil i na zpěvačku Kristin Wilson, která v dubnu vydala album Breaking the Chains, a já vám z něj pustím skladbu, která se jmenuje Chosen Family.

Musím říct, že mě trošku překvapila tady ta slečna nebo paní, protože ona byla původně baletka, 4 roky vystupovala v bostonském baletu v Massachusetts a teďka vydala takovouhle desku, no nevím o tom, ale vůbec nic. A teď už nás čeká Mikey Tuff za doprovodu Friendly Firebandu se singlem, který se jmenuje Mr. Devil Boy. A možná vám ho i pustím, když se mi to podaří. To je takový, když se člověk zapovídá, tak pak neví, co dělá.

No a mezi tím jsem narazil i na takovou zajímavou dvojici. To byste nevěřili, co zazní v reggae klubu. Shakira a Burna Boy. Ale mně se v tu chvíli ta písnička líbila, tak jsem si ji tam zařadil. Dej, dej.

0: Tak to byla jedna z oficiálních skladeb mistrovství světa ve fotbale v letošním roce. Teď už nás čeká další duet a to je Movado a Valiant a skladba s názvem Big Blessings a to všechno v Reggae klubu Rádia 1 s pořadovým číslem 1469.
1: Good.

Teď nás v Reggae klubu čeká remix skladby Tip, kterou nám zaspívá Nuts, Aetian a Skilly Bank.

I love it. Teda to není jenom o reggae klubu Rádia 1, to je název skladby, kterou nám předvede Kiba, Rytikl a J Bovin.

0: I love it.
1: Tak já si tady píšu tracklist a mezi tím mě písnička skončí. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, tady je mírně unavený DJ Kája, ale ještě neznamená to, že bude konec Reggae Club, paní Váč, toho mám pro vás připravenýho víc. Teď tady mám single, který se jmenuje Inside Rear Engine a vyšel 15. května letošního roku. A B, C, D, E, F. Interpretem je The Silly Side. A je to Soka.

No a tohle to už je věc, která se jmenuje a přijítalo. A slyšíme tam člověka, který si říká

No a teď si pustíme zase něco staršího. Tohle je Mr. Vegas se skladbou Turn Up a zdalci určitě vědí, že je to posazený na slang tank rhythmu.

Posloucháte Reggae Club ještě stále, ještě asi tak půl hodiny budete. A tohle je skladba, která se jmenuje Constantly in Motion a hraje nám Nature's Groove.

To jsem se trošičku seknul, tahle ta písnička se jmenovala Tonto a slyšeli jsme tam J Balvina zase, Ryana Castro a doprovázel je DJ Snake. A teď už nás v reggae klubu Rádia 1 čeká ta předtím avizovaná skladba Wicked.

0: One.
1: Make nice with your bumper. Girl, shake, shake, shake up your bumper. Make nice with your bumper.
2: Tohle to jsou pro mě samý neznámý jména. Skladba s názvem Make Noise, což je single, který vyšel 22. července ovšem loňskýho roku a na

No a tohle to už je taková trošičku vykopávka, ale mně se líbí. Buju Benton, Tony Rebel a ISO. A já tuhle písničku posílám speciálně Vláďovi.

Já se nedokážu odhadnout, jak dlouho nebo jak starý je ten uptown, downtown rhythm, řekl bych, že 20 let určitě. Jsou, tak teďka si dáme Gidimányho Perfect Gidimány a Check. To všechno v Reggae klubu Rádia 1.

Tak mě tak napadlo, jak jste na tom letos ze sklizní. To byla takový oslý můstek k předposlední písničce dnešního reggae klubu Rádia 1. Marlon Asher, možná znáte.

No, nedá se nic dělat, Reggae Club se pozvolna blíží ke svému konci a nás už čeká poslední písnička, kterou nám dá Million Styles a jmenuje se Champion Sound, je na Four Seasons Rough Rhythmu, ovšem ve verzi Four Seasons Rough Remix.

Ta dida, dida, dida. A to je konec, alespoň co se reggae klubu Rádia 1 s pořadovým číslem 1469 týká. A taky mám pocit, že je to poslední zářijový vydání a že se uslyšíme zase až v říjnu. Asi jo, je to tak. Tak dneska, když nepočítám znělky, tak jste slyšeli 34 skladeb. Tracklist jsem napsal poctivě na stránku Rádia 1. Musím říct, že mě to dalo víc práce, než vymyslet, co vám budu pouštět. A za 14 dní se zase uslyšíme, no. Tak mějte se, jak nejlíp umíte. Já se o to budu taky snažit. A třeba se zase někdy potkáme, ale myslím si, že někde mezi lidma začnu hrát až tak někdy v listopadu. Všechny vás zdraví DJ Kája. One Love.

kousek víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Ja už to nevydržím.
1: Tak to pust.
2: Rádio 1.